Dobrý večer, vážené posluchačky a vážení posluchači. Vítejte u pořadu Rádio Tráťák, vysílání ORF pro českou národnostní menšinu ve Vídni. Ať už nás posloucháte živě nebo prostřednictvím podcastu, jsme rádi, že jste s námi. Od mikrofonu vás zdraví Martina Pfeffa. Dnes se společně vydáme na vídeňský Nuzberg. Mezi vinicemi 19. okresu se odtud otevírá jeden z nejkrásnějších pohledů na Vídeň. Na město je rameno Dunaje. Právě tady jsme se setkali s houslistou Liborem Majslem. Přejeme vám příjemný poslech. Nuzberg se pro naše setkání stal místem téměř symbolickým. Na jedné straně Vídeň, kde se Liboru Majslovi splnil dětský sen a stal se členem vídeňských symfoniků. Na druhé straně Morava, odkud si přinesl vztah k lidové hudbě, který ho provází dodnes. Dva hudební světy, mezi nimiž se pohybuje stejně přirozeně jako mezi tóny klasické hudby a moravské písně.

0: Libor Meisel se narodil v roce 1976 v Hodoníně a vyrůstal na Kyjovsku. Hudba byla doma přirozenou součástí života. Jeho otec učil fyziku na Kyjovském gymnáziu a ve volném čase sám aktivně muzicíroval. Stejně jako jeho matka. U Libora samotného začalo všechno jedním koncertem a jedním nástrojem, který ho zaujal natolik, že už u něj zůstal.
1: Já jsem začal hrát na housle už v raném dětství, vlastně hrají od 5 let. A údajně jsem si je vybral sám, že se mě líbily na jednom koncertě, tak jsem chtěl se začít učit. A úplně si pamatuju, to jsem ještě chodil do školky a jak jsem prostě přes park chodíval do té hudební školy. Otec byl velmi dobrý amatérský hudebník a vlastně hrál na všechny instrumenty. A maminka, když se oni přistěhovali do Kyjova, odkud pocházím, tak vlastně hrála v dětské dechové kapele na čineli. Ale velmi ráda zpívala.
0: Z dětského rozhodnutí se postupně stala každodenní disciplína. A jak se ukázalo, pravidelné cvičení mělo v rodině Majzlových občas i své nečekané výhody.
2: Když se tady kolem dokola podíváme, nacházíme se ve vinicích. Ty pocházíš z oblasti, kde roste víno. Jaké je to pro tebe?
1: Tak pro mě je to velmi příjemné, protože Kyjov, to jsou taky takové kopečky, říká se té oblasti Moravské Toskánsko, a vlastně ty vinice jsou na všech stranách. A moji rodiče teda neměli vinohrad. Můj otec s maminkou pěstovali papriky, takže my jsme velmi pomáhali jako na zahradě v dětství a jediným takovým úskokem bylo, aby jsme nemuseli tolik pracovat, takže budeme cvičit na nástroje, tak já jsem si vybral radši to cvičení.
0: A u nástrojů nakonec raději zůstala i jeho sestra Věra, která se stala klavíristkou a se svým bratrem později také koncertovala. Libor mezitím zamířil na brněnskou konzervatoř, kde studoval housle u Rudolfa Šťastného. Následovala Akademie muzických umění v Praze a studium u Jindřicha Pazdery, které v roce 2001 zakončil s vyznamenáním. Ještě během pražských studií ho to ale táhlo jinam.
1: Do Vídně jsem se dostal poprvé v 90. letech, kdy jsem tady byl u příbuzné na návštěvě, která tady bydlela. A to mě město úplně okouzlilo a když jsem studoval na Akademii muzických umění v Praze, tak jsem celé studium hledal, jestli by bylo možné studovat tady ve Vídni. A to se mě podařilo při posledním semestru, kdy jsem se jakoby výměnný student dostal na univerzitu.
0: Příležitost nakonec přišla v podobě zahraničního stipendia. Na Universität für Musik und Darstellende Kunst ve Vídni pokračoval Libor Meisel ve studiu u Edvarda Zinkovského a vzdělání se později rozšířil také u Milana Vítka, Viktora Treťakova a Pinchase Cukmana. Vídeň se tak postupně změnila z města, do kterého přijel studovat, na místo, kde začal budovat svou další kariéru.
1: A během toho pobytu jsem si taky vyzkoušel jeden konkurs, který byl pro mě velmi zajímavý. A díky němu vlastně jsem získal první kontakty na hraní a vlastně jsem začal dojíždět do Vídně hrát. No a pak jsem měl angažmá teda po studiu v Praze ještě v Pražském rozhlase jako koncertní mistr. A to jsem věděl, ale že ta Vídeň jakože je pro mě fakt velmi zajímavá. Tak jsem hledal místa, ale ty tady bohužel nebyly na těch vedoucích funkcích. Takže jsem začal vlastně v Tonkünstler, v Niederösterreichische Tonkünstler.
2: Působíš zde u Wiener Symphonika. Jak jsi se dostal k tak prestižnímu orchestru?
1: Již za studií jsem slýchával, když jsem tady byl na stáži, jaký jsou tady orchestry, jaký jsou možnosti. A to byl vlastně můj sen, jako být hráčem Wiener Symphonika. Samozřejmě to obnášelo hodně píle a udělat konkurs do takového orchestru, což není jednoduché. Vyžaduje to velkou kvalitu nástrojovou, instrumentální. A to se mně podařilo v roce 2007, takže od té doby jsem členem Vídeňských symfoniků. Je to pro mě fakt jakože vysněný orchestr.
0: Od roku 2007 je tedy Libor Meisel členem Vína Symfonika, dnes jako vedoucí skupiny druhých houslí. Orchestr patří neodmyslitelně k vídeňskému hudebnímu životu. Pravidelně vystupuje v Musikverein a Konzerthaus. Hraje operní produkce v Theater an der Wien a každé léto je rezidenčním orchestrem Bregenzer Festspiele. A je to ještě jedno současné české spojení. Od sezóny 2024 stojí v čele Wiener Symphoniker jako šéf-dirigent Petr Popelka. Právě pod jeho taktovkou si teď orchestr na chvíli poslechneme. Ukázka je z letošních Bregenzer Festspiele.

0: za téměř dvě desetiletí z Wiener Symphonica se koncertů, zkoušek a zahraničních cest nastřádalo nespočet. Když jsme ale hledali jednu vzpomínku, která zůstala nejsilnější, Libor se vrátil úplně na začátek svého působení v orchestru.
1: Existuje koncert, na který nikdy nezapomeneš?
2: Určitě. Já mám teda takovou nejcitlivější vzpomínku, kdy jsem poprvé sedl na zkoušku do Zlatého sálu Musikvereinu a tam jsem zahrál ten první tón v tom orchestru. Tak to je nezapomenutelné. Já jsem vlastně muzikant, který hraje převážně klasickou hudbu a Vídeň, to je jako prostě úplný ráj pro muzikanty klasické hudby. Zaprvé je tady ta tradice, kdy ty komponisti Mozart, Beethoven, Brahms tady žili. A za další jsou tady senzační sály a když člověk potřebuje i si poslechnout nějaký hezký koncert, tak se tady vlastně sjíždí veškerá konkurence, ty nejlepší orchestry, nejlepší solisti. Takže je to za mě nejlepší město na světě pro muzikanty. Mně přijde pestré v té hudbě, že není ten žánr jenom jeden. Hra v orchestru mě naplňuje, protože tam je neuvěřitelná škála barev. To vždycky poslouchám ty kolegy, jak prostě krásně hrají a musím říct, že ten orchestr je momentálně fakt na super úrovni.
0: Každodenní práce ve velkém orchestru ale představuje jen jednu část jeho hudebního života. Druhá je mnohem komornější. Čtyři hráči, čtyři smyčcové nástroje a každý hlas je slyšet samostatně.
2: Další můj sen bylo vlastně od dětství nebo od studií na konzervatoři hrát ve smyčcovém kvartetu. Protože to je velmi intimní záležitost. Tam ty čtyři hlasy smyčcové prostě dokážou vytvořit fakt nádherné barvy a je pro tento ansámbl napsaná skvělá, nádherná literatura.

Arioso kvartet vín má za sebou dlouhou historii. Vznikl už v roce 1994 ještě za studií jeho zakládajících členů. Dnes v něm vedle Libora Meisla hraje na druhé housle Martin Klímek, na violu Wolfgang Procházka a na violončelo Benedikt Endelweber. Slovo arioso znamená zpěvně. A právě zpěvnost a měkký společenský zvuk patří k tomu, co kvarteto dlouhodobě hledá. Repertoárově se soustředí především na vídeňskou klasiku a Josefa Haydna.

0: Z muzikverajnu a světa vídeňské klasiky se teď ale vrátíme na Moravu. A vlastně ani nemusíme opustit Vídeň, protože hudba, se kterou Libor vyrůstal na Kyjovsku, si ho našla i tady.
1: Není lepší, není lepší, jak tím čertom v pekle. Není lepší, není lepší, jak tím čertom v pekle. Dreva sobě nenanosia, bredza sedia v teple. Dreva sobě nenanosia, bredza sedia v teple.

0: Libore, co jsi přivez z Moravy do Vídně?
1: Kromě, myslím, té vážné hudby, tak i kus folkloru, který mě pořád baví. A jsem strašně rád, že tady vlastně můžu naplnit jednu část svého života, co jsem zažil v dětství, a to je hrát v cymbalové muzice. A my tady máme ve Vídni cymbalovou muziku spolku Mariánka. Takže já jsem začínal jako primáš v Kyjově a teď jsem primášem ve Vídni.
0: Spolek Mariánka vznikl ve Vídni původně jako dětský folklorní kroužek při školském spolku Komenský. Za 15 let se ale postupně rozrostla v taneční, hudební a jazykový spolek, který dnes združuje děti, mládež i dospělé. Věnuje se českému, moravskému a slovenskému folklóru a jeho součástí je také cymbálová muzika. Jejímž primášem je právě Libor Majzl. Co ti dává folklór jiného než klasická hudba?
1: Pro mě byl vždycky ten folklór velmi důležitý v té jednoduchosti a v tom, že ta písnička, to je o životě. Jo, a tam jsou takové ty skutečně lidské emoce. A myslím si, že díky tomu i jsem mohl růst a dopracoval se vlastně na nějakou úroveň tím, že jsem se učil hrát vlastně tu jednoduchou písničku.

0: Wiener Symfonika, Arioso Quartet Wien a cymbálová muzika Mariánky. Tři různá obsazení a také tři úplně jiné způsoby hraní. A kdyby k ním měl jednou přibýt ještě čtvrtý, byl by to žánr, který má v rodině také svou historii.
1: Takže v těchto třech oblastech jsem naprosto spokojen. Chtěl bych, ale to ještě rozšířit, a to jsem začal tak před 2 lety, že bych maličko k tomu jazzu i přičichl. To vlastně hrával můj otec, on hrával v bandu, jo, a od dětství jsem to slýchával. Takže když mám příležitost, tak si zahraju aj trošku jazz.
0: V posledních letech se ale jeho hudební život rozšířil ještě o pedagogickou práci. Od roku 2021 vyučuje housle na konzervatoři v Brně a od roku 2022 také na hudební škole ve Vídni. Je to vlastně další podoba toho, co sám kdysi dostal od svých učitelů v Brně, Praze a později ve Vídni. Tentokrát už zkušenosti nepřijímá, ale předává je dál. Když jsme se ale zeptali, na co je po všech těch letech nejvíc hrdý, odpověď se koncertních pódií vůbec netýkala.
2: Na co jsi nejvíc hrdý?
1: Při tom náročném hudebním životě, že mám krásnou rodinu. Hezký partnerský vztah s manželkou Lenkou a 4 děti, kteří se věnují hudbě, Samuel, Sebastian, Karolina a Patrik.
0: Když jsme se na začátku našeho setkání na Nosberku dívali dolů na Vídeň, mluvili jsme o 2 místech, která Liborův život spojují. O Jižní Moravě, kde poprvé vzal do ruky housle, a o Vídni, kam se chtěl dostat a která se nakonec stala jeho 2. domovem. Mezi těmito 2 místy se za ta léta vešlo mnoho dalšího. Velký orchestr, komorní hudba, folklor i výuka. Housle ale zůstávají stejné a možná právě proto byla naše poslední otázka úplně jednoduchá.
2: Libore, dá se říct hudbou něco, co se slovy nedá vyjádřit?
1: Já si myslím, že to spojení houslí a člověka je velmi intimní a že ty housle přímo provlouvají z duše.
2: A ještě moje úplně poslední otázka. Když hraješ, co cítíš?
1: Mně hudba jakákoliv, a zvláště při tom hraní, nabíjí. Já cítím prostě, že mě to dodává spousty energie a to mě na tom baví.

Dnešní rádio Dráťák patřilo houslistovi Liboru Majslovi, rodákovi z Jižní Moravy, který od roku 2007 působí ve Wiener Symphonica. Rozhovor vznikl na vídeňském Nussbergu během natáčení portrétu pro srpnové vydání magazínu České a slovenské ozvěny. Pokud jste reportáž ještě neviděli, najdete ji v archivu ORF. Více informací z české redakce najdete také na stránkách volksgruppen.orf.at/Češi. Další vydání Rádia Tráťák uslyšíte opět za týden 21.10 na Rádiu Burgenland. Všechny naše pořady si můžete kdykoliv poslechnout, také jako ORF Podcast Češi ve své oblíbené podcastové aplikaci. Od mikrofonu se s vámi za českou redakci loučí Martina Pfeffer. Děkuji za poslech, přeji vám příjemný večer a příště opět naslyšenou.